Hajkajš, hižo, z počatku svania prajach, tu budešenie so dešťuje a haj hač do připonia. Môže sa dále dešťovač, to nie nužane vulke švíle, ale skerie taký mierny dešť, hač do připonia, kaž prajene po připoniu, potom sucho, ale celý deň pomročeno pri nekak 26 stopniach a tež jucejší štvortk na Božím čele sú nekotre kapky možné, to nie je telko, kajš dženca, ale no haj, lepe hač z cova ničom. S tym je Bielek na Žišč, netko dżety dale z Moniku Klezec, gdyż sme starí a potem słyšíme ryčny kučík.

0: Rečni kučik. Srpskim rozglasom.
1: A tu vopetame dženca z Romanie z doktor Linku Šoučic.
2: Když chceš nikoho vopytać, dokud se tak a tak blízkošči a časové se runie hodži, bez vůlkeho činjenja abo očakovania pohostčenja, potom se husto praji, ja budu juce junu nimo pšinč. Trudeči na to žortnje vodmovia, ale pšinč prošu tiž nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho tajkých zestajenych verbov, kotrež máme v serbščinje a kotrež, to kužde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa so tež odpovednik nuc poladač za nimo pšinč, převožene z nemského reinschauen. Runje v vopkatnej reči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja z písomnej reči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisonie nikoho zadržeč. Abo tež so niedže horie džeržeč, spisonie niedže přebyvač. Nuc kupovač za nakupovač, vonliesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za cíle jednore zvisovač s niečím. Abo priede v serbských dialektách tež vokovo pšinč, za nemské umkommen. Potekim zahinič svoje živenje přisadžič. A za nekotrch je dženca rano svunco horješvo, za druhých je vone skáđavo. Tutem tvorbam přidruža so hišče tujšto tajkých zestajenych verbov z nemskej předvožku. Ale to je téma za další rečný kučík.

0: Předsedstvo domovinské župy Michał Hornik je sa včera v Kosčicach zetkavo a viesne tovorstvo Ralbice z 8,5 členami do župy přiuzavo. Dále přijotuja jako Verškaj leta kubanskú jezbu Augustče do srednje Užice a ulky vinové spevne župne Svedžin, jako zromane projekt se športovým tovorstvom Pieskece, ktorýž bude 3. oktobra. Na ňun je přeprošené zromanie ze srbskej skupinu Kmielovanku, tež cimbalová skupina z Moravy. Dalšie povieste má netko za nás Blanka Funcina, šako je na pošestčich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobranie. Cirkunje 550,000 euro z pechuanskich Pines je so lideru im regione Hornevúžiska hola a hatte za projekte k polepšenju živinske kvalite rozdjeliwo. Z 22 zapodatých předevzáčov bo 15 za spechuanje vôzvolene z djeli koordinácijské biro Rakecach. Mez nimi sú napríklad nuo vôrtovanie rekanišču v Rachlove a Barče, vesne sredžizne Voslinku, tvar krosnovanského parkour v Vulky Dupravie a nuo vodženský systém za turistu v gmene Malešice. Nebelčanský vesanosta Andrej Bulank je včera posledný raz navedoval posledženie tamnejšie gmenskej rade. Pod vulkým aplausom niečo peča 23 přítomných vesnaňov vopuští von po väčšine dňu a poriada sudarňu. Dále vedeše posledženie jeho namestnica Klaudia Liznarjova. V obzamknuli sú rádžičelce a rádžičeljo termínaj za voľby nového vesnanosti. Tuto maja so vodmieť 6. septembra a jeli bude trebné so dalšie voľbne koho vodmieje. Kandidáča za zastojenstvo nie sú ešte značí, ale voľbne vúbierk bú čera jednovosne vúzvolené. Navedovač bude taj jón predseda zaradnického zjazka pri kloštorské vodže Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Gmenská rada Nebelčice vostane hač dovolbu dživo kmana a so dále znaležnosť, či mi gmene a vobedlariu zabiera. Vesný kurs Čornokumca je si spoštiu nové meno. Z konca týdenia nosi pomenovanie Intermezzo. Peča 23 spivariu a spivarku bieše na zromadne spivanie blízko k notec brožne prosivo a nové meno vozivivo. Pod návodom dirigentky Kerstin Liderovej zaklinčachu serbske, české, nemské a mezinárodné štučky. Čornokumčanský kór v obstýli za 60 let. Slepianské gmenské rádže tvoria cio bývši rádžičeljo frakcie AFD přichodne svojskú frakciu. Ona ríka zajímuje zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozy vývesanosta Jörg Funda čera na posledeniu rády. Či cio vopodstatnichu zauženie nuje frakcie s tým, zo je so čišč na nich ukonjau, kak milí votvosuač. Vúkaze a smernice pak nohcichu akceptovač. S tým prísvuša Slepianskej gmenskej rádže s Matiasom Lamponitko jene šišče jeden zaposvanc frakcie AFD. Na 50 rátorju z Horní Vúžice je čera pulný džen ve pomocach vopytalo. Jim sú mez druhým pospyty kraja se zimskými a lečnými družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajili. Nimo toho džiše vo pospyty k optimálnemu zasadženiu sredku za škyt rostlinu. Na každolietnym pulným dňu fachúci z krajného zariada za vopsvet a rátorstvo poradžuja rátorju. Vosebe chcieť aj ich podpierač pri rozsudach vokúho klíme přimereným družinám a sliede pulných pôdu. Športová jednotka Krusčice zmeje k novej sezóne nového trenária. 52-letný Valdemar Adamovič trénuje prichodne prvé mužstvo SJC ve okresnej Vyššej Lize. Adamovič přinese nazvanie ako rajer a trénor sobu. Ako rajer bie miest druhým pola Kameničanského FC a pola FSV Vojerice aktívne. Ako trénor navedovaše vo 24 dohromady 6 mužstvo naposled krajné zjednočenstvo Vás Biele Kumc. Dotalná trénerská dvojka Maximilian Král Zárodník a Felix Cuš po sezóne přestane. Kral Zarodnik chce so zase na radše koncentrovat, což chce mústvo dále podpěrat. Štú budže co-trénor pri ňom mústva SJ Grosčice jej švotyrine. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom byl ranjatež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A hač to připodňa, môže sa přece zase dešťovať, dos nemenša vjesča meteorologojo, potom božišo přece bude sucho, pomročena pak vostanje při niedže maximálne 20 stopňach.
0: Kuče našej končinje su svobodne, tu iš dobu jezbu vam čejemo, jeli bioranja nešto vuladače, přizvuče so rado pola naju. Dženca rano pak smo i voprođe jednož telefonisce a přes četu funkciju naše MDR Serbia app dopspijom naj, naše šmoratko z WhatsApp, dženca rano tak pravi nohce, kaj što takle je s tehniku.
1: Serbski rozvoz.
0: Več menšinu, pona po šestčih, netko zaspiva nam Anna Bikinec, moja zarodak čeje, aj vaše zarode zavisče tež netko. Čeja po čerstvém dešťu.

0: Sem u neho prođe praju za je Bilek Našišć, kao vje za je krutko po Bilku nasedom, a s tem čas za krutke dječat za usavanje, sredu reka to čas za Lexia.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, praši so!
2: A kajke su tvoje poste mjestem?
3: Poprom za so cele normalne.
2: To čera vopravdže hinak vupadaše.
3: Haj, pichne skire pše dúho ve vani.
2: Tyž mam ja svoje rúce dúho ve vodže, to tyž tak vopkeč buju. Nešto deby za tým cieč.
4: Dobre ranje.
2: Dobre ranje, Lexio.
4: Začuvam vaju prašaky ve vovie.
2: Haj, to však šo nie je tak cele jasné. Če odla... Kak, što, a tak dále.
3: Ty pak nám aj to nedom dokvadnišo vyjasniš.
4: Váju zajmuje, čeho dlá so váju koža tak zmorští, když staj dúho ve vode?
3: Haj, a při tým je šojné, hač ve vani sedžu, abo hač som moru kúpam.
2: Když si noze párju, je to tiež tak.
4: No haj, voda skutkuje na váju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dlieje nej staj, čím bolé sa ona do honie kožuje vočty předrie.
3: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
2: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty předco viesela, že smieža vodu a mydlo vuladač. Ale když sem správna, nejsem hišče ženie vo tým přemyslova. Čo dla je koža viele vody dla zmoščená. Tuž, Lexio, povedaj.
4: Mi je vážne najprede raz rec, zo je rúce mče vážne. Vo tým nedobíme diskutovať, aj? A nimo to nesúvaj rúce tým vokomiku tak dôvo ve vode, zo započnú so moštič.
3: Čo, okej, Lexio, to by vyzol žočík.
4: Je nojš derie. Ale môžu vám aj rec, zo dež voda na honiu voštu kože skutkuje, vubudí so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živé postach a palcach romadže čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole mošči.
2: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so ona zaso vúočkuje.
4: Haj, když si z vody von, je bolze potom zaso šo poriadku.
2: Študženca po snedaní vopfokuje, ty tady jo?
3: Přepota môj nádok naši hajnži, haj?
2: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Polícia z G.
1: Ve Vojerecach je noce na čarošu v útoru na parkovanišču pola zetkanišča tref 8 abo tref 8, kaj štež přec autový šofér znezbožil a tuto nezbožo mie šenu v osibitu staviznu. Vočividne bie so neznate, do toho mocne dovo su dostal ze svopsi džerjom tutoho auta a je jemu potom tiež na nekajke vášne autové kľúčiky pokradnú. Potom smaleše s cuzem autom po grolmusovi kaj štejky zvy nedostal. Dobro, jako pak chceše zase na parkovanišču zavinič zuby kontrolu nad jezdčitvom prasne do nadrožnej laterne a při zemi Gerčinje. Pokradnené auto je netko šrot a laterňa tež runje von tunja neje 20 tisac euro škode je neznate naparav a potom pozdaču nezranene prostče čeknu. Bundelu večer je 19-letný šofér VW-a v Hamore při odpočinu nalivo Nissané pečacicciletnije předjezbuzal při kolizii nasta 5000 euro škode na zbožo so ništu nezraní. A budušine je policajska patrulja Bundelu do ponoce cia 40-letného pjanoho kolesovára lepiva 1,8 promilu pola neho namirichu. Smije so netko před súdnictvom zamujič.
2: Šeš, pokazuje, když se uboko do šklinčky poladného, potom nie je kolesovanie žan upuč. Hra, račo koleso čišteč. Abo stúba žan alkohol, ale ko vypíč.
3: Júviš dieva přikvata
4: na kovej, na kovej.
3: Dvota hodina je od piva
4: kovej, kovej.
3: Pekance je od pekaria
4: olej, olej.
3: Žmaucová pomaska
4: na kovej, na kovej.
5: Voda je so sypnýva
4: ujej, ujej.
5: Nie vie džins od pekaria
4: na kovej.

0: A dodam, de za dzieciwi lesu nie wiezol, lesu smiečkecach, nie, smorčicach, ale smiečkecach, tak voko je pravje, vutromne čak za pokiju, a ze smiečkec dale do Kamjenca. Porodna stacija Kamjenske korunje, to je tema, kotraž vulke emocije vubavja, tak kajš znak a nove fakty so přidruža Blanka.
1: Aj to prinje na jenem boku bi veselo a voloženje po neočakovanem nakvilnem vukovanju stacije poslane menčine, nedželu to bi jara vulke, na tamnem boku je hižo v okresne semi korco diskutoval a zvjask za pasažeru pro ban, je potem rozsud v okresno semika votre kritizoval, Dule so starost, ča vo strotu prečivo z javnemu obkade a mobiliče vurava. Sič buso a čahu romadže šmurač so by v obleto 100 posta do 200 žonu dale v kamencu porožič mor. Po miliona euro z javnemu blisko obkade predsač, so by porodna stacija 7 mesecu dlje v obstava, vo to v princip je dže, ale s tem nic hišče dosť.
0: Šta s tým nitko zasumíš?
1: Aj na aj tá druhá vec je, sme dostali čara ráno ke konci renčo vúsovania nú informáciu z jednačestva korunie, so voni dola a definitívne konc leta porodovú stáciu začinia. Trajné dále vedenie nie je možné, dokáž by deficit, ktorý štutun votriat zavinuje přichodcové korunie vorozu, tak jednačelka Ulichova.
0: Nitko som dosponie zamlené. Penežná pomoc v okresa Bietola je nož prilúbená pod tým umenením, zo so tutun zdobete čas vúživa za to namakať štrajné rozrysanie zadále v obstače gynekológie Kamencu.
1: Hej, tak sem ja v okresne radžičeliu poprom tým zrozumiva, kak tuči dre nitko na novú situáciu reaguja, hať svoju pomoc za so cofnú. To je dotaj šitko nejasne, očividne, jih tuta tema tre hišče cu kvilu zabira, a my vas vezo tež dále o tem informujeme.
0: Dež dava zaso ništo nového. Peč menšinu, do sedmich je.

0: Nachrichten von MDR Sachsen, aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Matej Cyš.
2: Tak rika pilot a moja kopilotka, dženca rika Blanka Funcena, ona postará sovo šena dauki rajnčoho redaktora a zhromadne s vami lečimo do srede. Mamo ešte dosť miestna, tu ješ pojča šie sobu. Jeli pak jede čeračo s autom, to tež rozumijo, všeduším, kde sú púče tak svobodne, kajš dženca ráno, ani hačenia, ani vyskača za vás nímam, tu ješ dobrú jezbu.
1: NDR Sachska, srbský rozvoz.
2: A nám je zo tež do druhého počasa, cí posedmich. Z nové dobu a přespolnými.

Noah Dobba am Chespolni Tobechu, a Susanne Himpelowa, Jan Rieder, a Dr. Taste, Rika Jacio, z serbskich interpretov přichodnej hodiny.

Kölnska Dachanska Cirkej, Niemsce Dom, šak je dotal tak a miestnosť, že byla so Kölnje, vůli seš při vônem dvorništu z Čáha a cak, stejš tak reci žoni Nucka. Od 1. julia pak sa to, znamenča za turistky a turistov, zmini. Štúž chce se Dachansku Cirkej vobladač, má přichodnje 12 euro zastupa pvačič. Skrotka mol Nuc pokoknič, to viace nepunče. Vopodstatni so to ze stupacemi kuštami, zaladanje, škit a tež vopospodarjenje katedrale, všako kužde leto nieže 6 milionov ľudí do Dachanskeje cirkvi přinže. Ale štuž tam kemšiže, abo štuž so chce tam modlič, přinže dále darmotne nuc. Neprašiče so mne, kak chceža to rozeznavač, ač so modlíš, abo tola klečo robladuješ. No haj, přiušiem v Kölnje postara so rozsud vo diskusie.

0: Rečni kučik. Srpskim rozglasom.
1: A do njeho podamy sojenca romadže z doktor Lenku Šočic.
2: Když chceš nikoho vopytać, dokud se tak a tak blízkošči a časové se runie hodži, bez vulkého činjenja abo očakovania pohostčenja, potom so husto praji, ja budujúce junu nimo pšinč. Trudeči na to žortnje votmovia, ale pšinč prošu tiež nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho tajkých zestajených verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to kužde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa so tiež odpovednik nuc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runje v vopkadnej rči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja z písomnej rči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisonie nikoho zadržeč. Abo tež so niedže horie džeržeč, spisonie niedže přebyvač. Nuc kupovač za nakupovač, vonliesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za cíle jednore zvisovač s niečím. Abo priede v serbských dialektách tež vokovo pšinč, za nemské umkommen. Potekim zahinič, svoje živenje přisadžič. A za nikotrch je dženca rano svunco horješvo, za druhých je vone skáčavo. Tutem tvorbam přidruža so hišče tujšto tajkých zestajených verbov z nemskej předvožku. Ale to je téma za další rečný kučík.

0: radosy.
1: Do rěčného Kučika jsem to narěčal. 12 euro zastupa za Kölnsku Tachansku cirke od 1. julia. Ja přidám, prýnemu komiku si myslach, puh, to je švarne. A potom jsem se prašal, što popravom druhých svojnych katedrálach za zastupvačiš. Ale v Kölnje maja rábněčko. V Sagrada Familia Barcelonie pači normálny tiket aktuálně znamenča 26 euro. V St. Paul's Cathedral Londonje přeličené něče 1,30 euro. A když chceš se tam v Londonje ve Westminster Abbey raz obladovač, to se samo nedom něče 36 euro los. Adria, najsvavnejša katedrála sveta, Notre Dame, Parizu, tá je porno tomu dále dámotne prístupná. Česať menšinou, do napúvesmichia.

Sportowa jednotka Kruščice zmeje k nové sezonie nového trenéra, dvaja postalitny Valdemar Adamovič trénuje přichodně prvé mužstvo SJC ve okresnej Vyšej Lize. Adamovič přiniese veľa let nazvonenia jako hrajer a tiež jako trenér sobu. Dotalná trenerská dvojka Maximilian Kral-Zarodnik a Felix Cyš po sezóne přestane. Kral-Zarodnik chce so zaso na hráče koncentrovať, Cyš chce mužstvo dále podpírať. Što bude co-trenér prvého mužstva SJC je ešte v otvorene. Dalšie povieste sleduje za dve menšine tu s Habským rozhlasom.

Važno za přichod, šo je ne v kotrom rámiku, je dorost. A tak vieza tiež dorost serbske je kopajnce. Včera zetka húso Tadej Cyš, trenor dorostovoch vúbrankov E a D v kopajnce, Michaela Rabova od serbsko šulsko tovarstva a Klemens Škoda od domovine, zo bychu letuše akcie za modrých kopariov přihotovali, tak planuja treningové jednotce v Nebelčicach a v Kruščicach. A tiež přečesku rú přečivo mústvu tovarstva bude sa budešin. Tu dávod mi je so v rámiku pokalnych okrieznych finálov konc júnia, dokvanie 27. v Ralbicach a dále bude tiež na zemie za starobnú skupinu E potajkým halový koperský turnier v Radvoriu kooperácii s tamnejším športovým tovarstvom. Tute akcie narunaja serbský koperský kemp na alternatívne vášne všako so tutun lica nepřevedže. Projekt převodžuje vonie serbské šulské tovarstvo z podpieru čestnohamských. Ja si myslu, to, že to je kulvická a rajorio, bude se budešin, co nech čopve zrastča. Dalše pokyvy za bližší příchod Rika Jensenšu v sredu a příchodne dny mám nedom za vás potom, co je ale farben dohodžil. Vosa menšinu, po napu vás mich je.

0: Z radošću je prave hesło, tak małe kajš čone komcie. Ludnost Rose je przyjuším przeušo agilna, przeco sa tam nešto stała, kajže to tež Diana Fričec-Grimichová minenú nedelu zaso zbyščiva.
1: Mi we wiedzi, gdu jeszcze przez Kubice córku nasmio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczych, na wiesnej cyrkwi wodzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czornego kumca, wiesz na spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Bobbelerio je na program pod hovem nebiom přikvatało, šako bische to tež vosebit na večer. Praj Sabrina Wagnerova, kiš sam se vuknie, a si svoba k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müssen naš kor mit Johnem Kromsu je nove mieno dostal.
1: Zoni bychu hostio jenoš po boku stali, ale tež sobu spivač moli, su spivario a spivaki vosebite spivne zešivki vudžilili. Ale nic jenoš proste cedle. V zešivkach stiehu ke kuždemu spivi tež dodatne informacije. Kaž napšikvat, što je komponist, tekst ve originalni reči, dež bi prevošk, abo debu spivk prinimu razi naspomnjene. Z lubosću wuotowana zbierka bieše překvapienka za vočko. Překvapienka bieše tež široký repertoár. Za publikum bieše to kovo jezba přes ľudové spieve, moderne korové kompozície a domizniske zinky. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hosči derje romadže zvěst, tak zo zaklinčachu nimale hodinu na vuhonje kotec božnje najšelakoriše melodie.
2: Naš kur zde za hupčnu, nohotnosť, zromotnosť a veselo na tom.
1: Z leta 1966 so hižo veusy spiva, jako byše so tedy kur jako cirkvinský kur založil. A nitko, když spiva s novým jenom, intermezzo, so zavisče hižče 60 let přidruží.
0: Aj přikleske se čornokomčanský kór zaslužil tak Jana Fričec-Grimichová, kýž rozpravjava vo nedelnom koncerče, kýž bie s dobom, spivne večer. A spivne se spivom, že tu dale, s doktorom Paste.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Hanka Krautsová z Driežďan.
2: Kvitky kčeja, spíšne, na svuncu so kojšte džičo veseli. Jahojtky vujkotne svoja, ličo je rjane. Punčelu by mjese národne džejn džišča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jeje voči so bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, so može tele mysle se svojskimi svovami samo hižo napisač. Možeče tute vokomikne a vuboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo je v tutem vokomiku vulke veselo. Tute direktne a bies vumenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boži dar v kojštem človeku. Rún je jako doroščeni ľudžo, předso zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeďime so satem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo če so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho svunčnoho vesela.
1: To by je nabožné slovo, kotrež mađenca Hanka Krautsová z Driežďan, na dawku a zamojitosti Serbského evangelského zvjazka. S tým je za 4 mienčiny 8.

0: zasvědčeno. Tu máme za vás zajímavé téma, například slyšíme hišče v Nanu a Džouce, kotrajž sačky za družky tekataj, Lexi rozkváže džičom a tež na modostnom abo dorosčenom, čo dla naše poste tajke vupadaja, kajke švone vupadaja, když bychme dovo ve vodže, to zavěšte tež hišče kujže nevě. K tomu za 10 minčinu novostky policie. Hoj, bolný plán vypytniče, tu iš nic lien čas brojič, krutký polad na puče ište. Ze stejme stej přeco ište zostej vyskač mjez Leporstorfom a Poučnicu. Mjestem si myslu za jeskerje SPČa 90 minina a nic a 4. Dživajči jedno rješuđe na svoj tempo, to je najlepje. Žane dalšo v obkadne pokyve, tu iš dobru jezbu a ab do poslednje hodiny.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.
0: Stoj menšin, bo es mich.

Ta hoža sluša do venca kajš srpska hudžba do srpskeho rozhlasa. Andreas Picking nám ešte zaspiel, nie, to sa zmení, vôjn podá sa ze svojej haly na púč. Tež Andreas Špitankova nám ešte zaspieva. A Denisa Vencla ničo nedrží, tež my viezonic, tež vôjn smie nám ešte zaspievať. Jensa hač dođe večer, najprve pak drugi svojny spieva Robbie Williams von Rika. Vosam povesmich.

0: krótko po wielku nadziewiec, ja a nie tylko je Blanka Funcja, Funcjona zasa przyjemni studiu.
1: Policja z Dzili.
2: Pondželu večo je 19-letný šofér VW-a v Hamore při odpočinu nalivo nesané 35-letné předjezbu zau při zražce na 5000 euro škody na zbožo so nichtu nie zraniu. Ve Vojerecach je noc na čerošu v útoru na parkovanišu pole Zetkaniša tref 8 auto šofér z nezbožiu a tuto nezbožo tým je šoprodže v osibitu staviznu voči vidne by so neznate do toho mocne do vosu dostal ze svopsidžerium tuto auta a je jemu potom na nekakke vášne te auto kľúčiky pokradnú, potom smališe s cúzem autom po Grömusovi kajšteky zvn nedobry, ako pak chceše zase na parkovanišu a niečo zaujíneť zúby kontrolu nad ježdžitvom prasne do nádružnej laterne a přízemí ve Gerčine. Pokradnené auto je netko šrot a laterňa tež runie von, dunia nie 20,000 euro škody je neznate naparav a potom pozdaču nezranené prostče čeknú. Budešine je policajská patrulia Pondželu do ponoce 44-letného pjaného kolesovare lepiva 1,8 promilu pola neho na Mirichu, zmije so netko pred súdnictvom za Mojič.
0: No hej, nadžiom nie je Andreas Biking z Kedniša po Puču.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: А кайка су твои посты местом?
2: Попром за со цели нормальне.
1: То чера воправже хинак выпадаше.
2: Хай, бихне скире пшедуро ве вани.
1: Тыш мам я свои руце дуго ве воде, то тыш так вопкич бую. Нечто деби за тем цеч.
0: Dobre ranje.
1: Dobre ranje, Lexio.
0: Začuvam vaju prašaki webovje.
1: Haj, to však šo nie je tak cíle jasné. Če odla, kak, što a tak dále.
2: Ty pak nám aj to nedom dokladnišo vyjasniš.
0: Vaju zajmuje, če odla so vaju koža tak zmoršči, když staj dovo ve vodže?
2: Haj. A při tom je šojné, hač ve vani sedžu, abo hač som moru kupam.
1: Když si noze párju, je to tiež tak.
0: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bolje sa ona dohonieje kožuje vočty předrie.
2: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
1: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty, předco vjesela, když smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když jsem spravna, nejsem hišče ženje o tem přemyslova. Čodla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuž, Lexio, povedaj.
0: Mi je vážne najprede raz rec, zo je ruce myče vážne. O tem ne dobime diskutovač, aj? A nimo to nesu vaju ruce tým vokomiku tak dovo ve vode, zo započnu so moščič.
2: Šo, okej, Lexio, to by vyzo žočík.
0: Je, nojš, derie. Ale môžu vám aj rec, zo deš voda na honiu voštu kože skutkuje, vubudži so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živy postach a palcach romadže čanu. Tkanina potým byla menša, a koža so přeco bole moršči.
1: A tak spíšne, kaž koža žaden kontakt k vodži viac nima, so vona zaso vúhačkuje.
0: Haj, když si z vody von, je burze potom zaso šo poriadku.
1: Študenca po snedaní vopfokuje, ty tady jo?
2: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
1: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: je na Podževečích.
1: Srpský rozhlas. Povestre. V studiu Blanka Funcela.
2: Cokonje 550 000 € z pechvonskich Pines je so lideru im regione Honio Vužijska hole ahte za projekte k polepšenju živenske kvalite rozdžiliwo. Z 22 zapodatoch předozaču po 15 za spěchovanie uzvolene, zdžili koordinacijski biro v Rakecach. Mez nimi su například novu otuanie rajkanišču Rachluje a Barče a vesne sredžizne v Voslinku například. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poselný raz navidoval posledženie tamnišej gmenskej rade. Pod vulkým aplausom neže 25 přitomnoch vesnanu vopuščivun po väčšine dňu poriada sidrňu. Dále väčšie posledženie jeho namestnica Klaudia Liznarjova. Vopsamknili su radžičelce a radžičeljo terminaj za vulbe noho vesnanosti. Tute maja so vodme 6. septembra jeli bude trebne so dalše vulbne koho vodmeje. Kandidáča za zastojnstvo nesu ešte znači, ale vulbne vúbierk počera jednovosne vúzvolene. Navedovač bude tajun predseda zahradnisko zjazka při kloštorske vodže Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Na 50 ratarjo z Horní Vúžice je čera pulny džen pomocach vopytalo. Im sú miestru im pospyty kraja se zimskými a lečnými družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajli. Nemo toho džeše vo pospyty k optimálnemu zasadženiu sredku za škyt rostlinu. Na kuždoletnym pulnym dňu fachúci z krajno zariada za vopsvet a ratarstvo poradžuja ratarjo. Vo sebe chcieža ich podpirač pri rozsudách vokúho klímie, přimereným družinám a sledy pulných pôdu. Předsedstvo domovinskej župy Michal Hurnik je čera Krusčicach vesne tuhorstvo Ralbice s 58 členami do župy přiuzalo. Dále přihotuje jako verškaj leta kubanskú jezbu Augustče do Srečne Vúžice a vulký vinu z pivny župny svedžin jako zromadný projekt se športovým tuhorstvom Piskece dňa 3. oktobra. Na njón je přeprošené zromadne ze serbskej skupinu Kmeluanku, tež cymbolua skupina z Moravy. Slepjanskej gmenskej rádže tvoria cio bývši rádžičeljo frakcia AFD přichodne svojsku frakciu, ona rieka zajímové zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozivý vesanosta Jörg Funda čera na posledženiu rade. Čicio vo podstatnichu zaužine nuje frakcie s tým, zo je so čišč na nich vukonjau kak mili votvor suač. Vukaza a smirnice pak nohcichu akceptovač. S tým přispúša slepjanskej gmenskej rádže s Matiasom Lampunitko Janošišče jeden za posvanc frakcie AFD. Viacač 350 hostči je čera na dňu votyreno dvora vojorusku džičacu a močinsku farmu vopytalo. Zvisku z cuvozakske akciju su si vosebe džiči na farmje, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobladač moli. Iš hač do konc leta votyria dvore a ratorske zavode pod cvom kraju svoje rota. Vone a zahajenske zaredovanje za akciju pod cvom nimske je sreč junija v Kočinje krabatovom lokovom sveče. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež, na našich stronach v internetče a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ľudžo, koďa tu ve mieste s predišnikom po hasach, ono so dešťuje a môže so predsa zaso deš podešťovať a to znajmenšať do připodňa praja meteorologojo Božišo maso trochu uvetrič, maximálna temperatúra dženca 20 stopňu, júce potom 20.
0: Na pučach naše končenie dále šo svobodne, vyskač z tej tu system je mjez Leppersdorfom a Počnicu. Ja si myslu, že jestem S5a Džurčasač. Mene nás nano pak tež a 4 tu iš dživajče. Ja no rešuđe na svoj tempo. Ja vak, kaž praje našo svobodne. A tu iš pšej moj Blanka a ja. Dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Stori, nedom peč menšino, bo na podže večjih. Jetko zaspiva nam Dennis Wenzel, mje ničo ne džorži. Srpski rozvoz přeje vam dobre ranje.

0: Manchesterčan James Munk je dospieval. Kak spiel reka, netravam rece, muslu, s tým jenodom 5 minčinu, doživečich ešte raz čas za.
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Hanka Krautsová z Drežďan.
2: Kvitky kčeja, spíšne, na svuncu sa kojšte džičo veseli. Jahoďky vôjkotne svoďa, liča je riane. Punčilo by mjese národne džen džesča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jeje voči sa bøščešče, jako mi runčka pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tým, so môže tele mysle se svojskými slovami samo hižo napisač. Môžeče tute vokomikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo, je v tutem vokomiku vôjke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnym. Vone je Boží dar v kojštym človeku. Prún je jako doroščeni ľudia, předso zaso doživjame. So je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeďime so satym. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo, če so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli vod vokomika vličného svunčného vesela.
0: Nabožné svoho mieše dženca Hanka Krautsová z Drežďan, nadavku a zamovitosti Sábskeho evangelského zviazka. A netko zaspievajme se ešte z prvnej sábskej kultúrnej brigádu a potom to bie s dženciším usilvaniom.

Tema našej muziky tyženia jo ten raz darjenje albo byš obdarjone. Obdarjona nímska rock'n'roll band The Silverettes jo se sledne leto zvažuva do vesebnego projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spívajú na 14 titelach ve 14 recach. Jeden titel jo vod kultovie Čechoslovakské kubky Olympics, titel Toga spiva, južo šogroni dajme vici vet tveje ljubosči. Ten pšaue dar, ten jo pak dostal komponist Toga spiva a rokovo gitarist Peter Janda. S uši 8-10 letami a skoro 6-10 let po vezjavinju originalnego titela grajo na tom novem nagravanju ekskvizitne gitarove solo.

0: Při telefonie mám nyní redaktorku našeho serského týženika Nowy Czasnik a to je Jill Francis Kettlitzels. Dobrý den, Jill.
1: Dobrý den.
0: Jo, já jsem už slyšela, až máš ten raz v tom novém útažu jele jubileo. Jaké jubileje to jsou?
1: Nic celé dupkovně, ale v to celé účopně. Jo, to například jubilej Ingrid Huštětové, jako jo, svěšiva sletně týžen 70. Národný žen a její pěstčony od Sevobok v novém Czasniku už zgonioša zájemné věce v její živinu a statkovaniu, literárnym tvorjeniu předovšem. Jo, pasujúce k tomu máme také ještě jeden další literárny bok, also to nem dann mehr Zuschauer kille Jubiläum, ja no Pschipetla, Rosslat na Pschikwa, tam Pschetzta hier jomme, Deutschne Jubiläe, Jolojski Kor, Tensweschi, Storas, Sturzas Chalet, Wegenstare Kor, Planas Verdolne Wuschitz, Nimsko, Serski, a ku jogo stavisnam, jo napisała seriu Maria Elikowska-Winklerowa, Predne Żel, co da scho, wetoszdom Udaszu, a se wie, pokażome na ten termin, 7. junia v Nito Svěše, v Kjacmě, v Žilově, při sportništu. Ale už do toho, možno se píšku zanuríš do tamných stavisnou, jak jo se to zachopila s tím korom. A ten Češi jubilej je také jeden žilovský. Jo, to je 80 let kjatnania glotní v Žilově. Te jsou svěšili už v aprilu toho leta. Ale v artiklu Georga Čilunkovského se vám také prezentuju te stavizny toho malého závoda. Ketenia věgin oblubované, nic jenom pla žilovarjou, také zvenka.
0: Co se ještě uzvignuš mimo těch jubileů?
1: Celé jasné, jo, až máme také tu drastvu leta, jo, to se také pla rozkvosa zgonili. Wird nas jo Katalin Poracko jetzt Pörtla była w Lubniu je, a jo pisała w swoich zaszczyszczach, to se wie, aż to ja teke nuci. Rydno Żyszeca tema, jo rejtowanie na poniach, na to jo przeprosu Rydce Centrum Bita jest letny Pytk, to jo rydna wiec była za te Żyszi, a gledajucy na młodych ludzi, dają pewnyści artykel, ten jo napisała nasza pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Wona jo pödla była, ako su mieli studenty Frankobrodskej Uniwersytety Viadrina, also ako te su mogli dożywić przednosk k serskej temie, ga wird serskiego instytuta, su ich zeznali ze serskimi rycnymi elementami w zjawności w naszej okolinie, a oni su teke pytali za takimi elementami w Hrszebuzu, a tam jo Lucy pödla była.
0: Po tak, myśmy się jasliś na nowy udarzy naszego serskiego tyżynika, Nowy Czasnik, a za kóżdego obużony co pedla za dzisiaj młodostnych, jo, a także za starszych se wie. Dziękuję za przy telefonie była Jill Francis Kettlitzels. Życzę wam jeszcze jedyny dzień.
1: Dzień dobry.

Tema našej muziky tyženia je ten raz darjenie alebo byš obdarione. Obdariona nímska rock'n'roll band The Silverettes je se sledne leto zvážila do vesebného projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spívajú na 14 titelách ve 14 rečach. Jeden titel je od kultovej čechoslovakskej kubky Olympics, titel Toga spiva, južo šogroni dajme vici vet tveje ljubosči. Ten pšaledar, ten jo pak dostal komponist Toga spiva a rokovo gitarist Peter Janda, s uši 8-10 letami a skoro 6-10 let po vezjavenju originalnego titela grajo na tom novem nagravanju ekskvizitne gitarove solo.